Odbyla 9. hodina večerní a na rádiu Hej začíná 151. díl gotické dvouhodinovky Darkwave. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. Na úvod sáhneme do méně připomínaného kouta gotického archivu německé Smiling God. Můžete znát z prvního dílu kompilace New Dark Age, kterou v roce 2003 vydalo vydavatelství Strobe Light Records. Mezi 34 příspěvky tehdejší gotické a deathrockové scény se objevila také jejich skladba Beetlejuice. A právě ta je otvírákem dnešního Darkwave.

Malé ohlédnutí za gotickým podzemím začátku tisíciletí máme za sebou. Beetlejuice od Smiling God nás přivedla ke 151. dílu Darkwave, ve kterém už teď převládne současná hudba. V singlových novinkách se ozvou třeba Magic Wands, Misconstruction, Jaded nebo Group Shadows, Demand věnujeme 30 letům Massive in Mange a v nových deskách projdeme cestu od EBM přes post-punk až k norskému folk rocku. Čekají nás mimo jiné Golden Apes, Sydney Valet, Makina, Synapscape nebo Gate. Na závěr samozřejmě přidáme pár koncertních pozvánek. První novinka míří do Říma, kde This Eternal Decay postupně odkrývají album Amygdala. Vít má 15. ledna příštího roku u vydavatelství Swiss Dark Nights a kapela už z něj zveřejnila 6 singlů. Nejnovějším je skladba Violate. My se ale vrátíme k červnové, podle mě výraznější a lepší novince Breathe in Silence. Ricardo Sabetti a jeho spoluhráči na připravované desce zkoumají paměť, touhu, posedlost i zranění, která se nechtějí zahojit. Jejich propojení darkwave, industriální elektroniky a synthpopu tak dostává hodně osobní náplň. This Eternal Decay a Breathe in Silence.

Některé vzpomínky časem působí skoro jako sen, přestože jsme je skutečně prožili. Právě o takovém ohlížení je Guardians od losangeleských Magic Wands. Dvojice Dixie a Chris Valentine vydala skladbu 2. října u Metropolis Records jako druhou ukázku z chystané desky Sun Kiss. Ta přijde začátkem příštího roku a naváže na loňské Cascades. Po srpnovém Diamond Rain tedy máme další příležitost nahlédnout do jejich spojení dreampopu, shoegazu a temnější nové vlny. Od zasněných kytar teď přejdeme k návratu, který bude mít podstatně hrubší obrysy. Chris Paul, známý především z Blue Tangle, znovu rozjel projekt Misconstruction. Po sérii singlů má už jeho industriálně taneční projekt i termín nového alba. This is Crap vyjde 27. listopadu u vydavatelství Out of Line. 11 nových skladeb doplní na druhém disku reedice debutu Kunstprodukt z roku 2008. Novinka tak propojí současný návrat s úplnými začátky projektu. Zatím si pustíme aktuální single Boys and Ladies.

Jak se zbavit vlastních destruktivních návyků, aniž přitom člověk ztratí sám sebe? Právě kolem téhle otázky se točí single Cannibal od britského projektu J-Dead. Jay Taylor používá pojídání sebe sama jako metaforu pro vypořádávání se s vlastními chybami. V hudbě se ostré syntezátory a zkreslené kytary potkávají s hlasem, který přechází od zranitelnosti až ke křiku. Single vyšel 2. října u vydavatelství Infected Recordings a je 11. pokračováním jeho 12-měsíčního seriálu nových skladeb. Stále posloucháte Darkwave na rádiu Hey a také další píseň řeší, jak si uchovat vlastní tvář, tentokrát vůči tlaku okolí. Americká dvojice Fei Lu v Remote Control zpívá o světě, který se nás snaží ovládat, přivlastnit si nás a měnit podle svých představ. Její Darkwave přebírá energii postpunku a melodiku nové vlny. Kapela vznikla v roce 2023 a po debutu Midnight Hearts už připravuje další dlouhrající nahrávku. Album Shade Waver vyjde 6. listopadu u vydavatelství Swiss Dark Nights. Jeho úvodní skladbu si teď pustíme jako singlovou ochutnávku. Fei Lu a Remote Control.

Co kdyby The Crook Shadows existovali už v roce 1986 a dostali za úkol napsat píseň pro film Pretty in Pink? S takovou představou si Rogue pohrával při vzniku nového singlu Love Crush Love. Vede ho do období 80kové nové vlny a filmových příběhů o dospívání, ve kterých láska uměla být zároveň tím nejlepším i nejhorším na světě. Nápad souvisí s letošním Dragon Conem v Atlantě, k němuž má kapela dlouholetý vztah. Rogue skladbu zpřístupnil na webu kapely za dobrovolný příspěvek a zároveň fanoušky požádal o pomoc po finančních problémech, které další fungování The Crook Shadows komplikují. U citů a pokušení ještě chvíli zůstaneme, tentokrát s německým názvem Moral. Vampiros Lesbos se vracejí prvním singlem z připravovaného alba Verwandlung, tedy Proměna. Píseň vyšla 28. srpna společně s videoklipem a zabývá se hranicí mezi morálkou a sváděním. Co člověk považuje za správné a po čem přitom touží, nemusí být vždycky totéž. Celé album je podle vydavatelství v plánu na podzim. A teď už Vampiros Lesbos a morálka.

Německy zpívající hlas v poslední novince patřil Američance Mary Catman. Lords of Acid si přizvali do skladby Ich will nur das a Praga Khan si pochvaluje právě to, že němčina není jejím mateřským jazykem. Píseň podle něj střídá otevřenou žádostivost s téměř teenagerským sněním o věčné lásce. Jde o čtvrtý letošní singl z alba Mundo Bizarro, které vyjde digitálně 15. října, zatímco CD a vinyl budou následovat 6. listopadu. To byla dnešní poslední novinka a přejdeme k dnešnímu démantu, který bude narozeninový. 30 let pod společným názvem slaví němečtí Massive in Mensch. Daniel Longeman a Mirko Ostertun spolu začali dělat elektronickou hudbu už v roce 1993. Jméno Massive in Mensch ale přijali o 3 roky později. Debut Belastendes materiál vydali v roce 2000 a další alba je na dlouhou dobu spojila s kanadskými Artifact Records. Od raného EBM se postupně dostávali k technu, trancu i písničkovějším tvarům. Vedle klubového tahu si přitom zachovali smysl pro humor i sebeironii. A jednu drobnou stopu zanechali i v názvosloví scény. Projekt Mensch Defekt si jméno vypůjčil právě od jejich stejnojmenného alba. Výročí oslavila dvojice 28. srpna rovnou 2 alby. Autorské Reminiscencen und Sequenzen doprovází remixová kolekce Hands on Massive Volume 4. My sáhneme po skladbě Procrastination, tedy po výrazu pro odkládání povinností. Poslech ale odkládat nebudeme. Massive in Mensch a Démant 151. Darkwave.

30. narozeniny tedy máme oslavené. Procrastination od Massive in Mench uzavřela dnešní Démant a v gotické dvohodinovce na rádiu Hey teď otvíráme rubriku nových desek. Začneme u EBM, které se do společenských problémů pouští bez velkých oklik. Němečtí Enzustand vydali 11. září u Ecozone album Mach Desechschalf. Zakladatel Ralf, přezdívaný Rale, v minulosti zpracoval prostřednictvím hudby i vlastní traumatické zkušenosti z Afghánistánu. Na novince se s bubeníkem Rudym obrací ke společenskému soužití, digitálnímu tlaku a manipulaci. Dost napovídají názvy skladeb jako Digitale diktatur, Fake News nebo Human Capital. Základem zůstávají úderné beaty, nová kapitola zdůrazňuje také propracovanější aranže a hravější zvuky. Nahrávka vznikala od podzimu 2024 v jejich novém Phoenix studiu a obsahuje 13 položek. Vybral jsem z ní skladbu, která album představila už v červenci. Jmenuje se Maschinenangst.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.
6: Za předchozí temnou elektronikou se potkávají dvě dobře známé osobnosti. Kai Neugebauer působí v Les Bertas a zpěvák Tino Klaus zase stojí za Amnistia a známe ho také z projektu TC75 nebo MRDTC. Jejich společný projekt Ner Orgis vznikl před 4 roky, původně jako Kajova instrumentální práce. Tino ale na první nahrávky rychle přidal hlas a texty a ze solového záměru bylo duo. Právě dohrávaná Eview patří na album Femme Fatale, jehož vydání připadlo na 2. října. Ner Orgis mají navíc v koncertním kalendáři 17. října pražské Futurum, takže k jejich hudbě přidáváme i pozvánku na živo. Z německého Dark Electra teď zamíříme za kytarami do britského Newcastlu. Vampire Valentine tvoří zpěvák Michael Longstaff a baskytarista a kytarista Kieron Wright. Fungují teprve od loňského roku, přesto už mají za sebou několik kratších nahrávek a 28. srpna také eponymní album u vydavatelství Morella Records. Gotický rock a post-punk na něm doplňují 80-kové syntezátory a atmosférické mezihry. Mezi 16 skladeb se vešla i předělávka Love Song od The Cure, ale my si vybíráme jejich vlastní kousek Cutting Ties.
7: Já myslím, že by to nemuselo dopadnout špatně.

Po britské dvojici přišli berlínští muzikanti, kteří mají za sebou podstatně delší cestu. Milk and Poison patří Golden Apes a jejich 12. studiovému albumu The Sun Came Up Tremendously. Vyšlo 18. září u vydavatelství Icicle Records a 10 nových skladeb vznikalo ve studiu Tommyho Haina. Ten se ujal produkce, přidal také hostující kytaru. Per Liebrecht a jeho spoluhráči dál rozvíjení spojení post-punku, darkwave a gotického roku s výraznou basou a melancholickou atmosférou. Po loňské desce Pírova projektu Vojna se tak opět hlásí celá kapela. Další album má název, který v milostném vyznání rozhodně nic netlumí. I Fucking Love You. Pařížský elektronik Sydney Velvet ho vydal minulý pátek 2. října a jde o jeho první dlouhrající nahrávku pro vydavatelství Artifact Records. 10 skladeb propojuje tvrdší EBM a synthpunk s Coldwave, temným italským diskem i jeho původní zálibu v ložnicovém popu. Tématem je touha, posedlost a vztahy, ve kterých se blízkost může změnit něco dost nebezpečného. Vedle vážnějších poloh si ale Valet nechává prostor i pro ironii. Album otevřeme stejně jako jeho autor skladbou Warrior.

V rubrice nových desek se občas vracíme i k hudbě, která už má něco za sebou. Under Your Skin od Silke Bischoff znovu vychází na kolekci Tears, vydané 25. září u vydavatelství Dependent Records. 14 skladeb dostalo nový mastering od Olafa Wolfschlagera a vedle známého repertoáru se objevuje také dříve nevydaná titulní píseň s hlasem zesnulého Felixe Lauchera. Alex Kretschmann obnovil koncertní podobu Silke Bischoff v loni na Wave Gothic Treffen, kde ho podpořili Alexander Veljanov z Dajne Lakájen a Sven Friedrich ze Solar Fake. Současná kolekce je prvním krokem ke zpřístupnění dlouho obtížně dostupného katalogu. V Darkwave pokračujeme novými deskami a teď se přesuneme do Drážďan. Název následující skupiny v překladu znamená Přátelé německé opery. Freunde der Italienischen Oper fungují od roku 1987 a jejich historie od začátku prochází také divadelním prostředím. Nové album Angelus Luminis vydali tuto sobotu 3. října. Jeho premiéru v drážďanském Hellrau připravili s operním basistou Reném Papem, se kterým obnovili někdejší spolupráci. V sestavě kolem zpěváka Reje van Seeschau najdeme například baskytaristu Rajka, Golkeho z Knorkator nebo kytaristu Texe Mortna. Z Angelus Luminis teď zazní svižný kousek Hey Ho, Let's Go.

Taneční energii lze vyrobit také bez obvyklé klubové sestavy. Lisabonské trio Makina staví na bicích, base a kytaře a na albu Body Transmission se snaží intenzitu svých koncertů převést do kratších, sevřenějších písní. Nahrávka vyšla v červenci u vydavatelství Fast Club a propojuje noise rock, industriální punk a rytmickou vytrvalost krautroku. V úvodní Danca, kterou jsme právě slyšeli, hostuje barcelonská dvojice Dame Area. Silvia Constance tu zpívá portugalsky a Victor L. Crux přidává syntezátory. A pokud vás tohle spojení zaujalo, Makina zahrají v neděli 18. října na pražské lodi Cargo Gallery. Doplní je Rave Bombs a Syntax Error. U opakujících se rytmů zůstaneme, jen se přesuneme k čistě elektronickému projektu. Philip Minch a Tim Kneipp vydali jako Synapscape desku The Future, která je od 10. září venku u jejich dlouholetého vydavatelství Anzen. 11 skladeb propojuje industriální beaty s hlukem, glitchovou elektronikou a psychedelickou atmosférou. V doprovodném textu se jejich názvy skládají do sci-fi příběhu o cestě lidstva ke hvězdám a o nebezpečí, které tuhle budoucnost ohrožuje. Z desku si pustíme kousek nazvaný Melting.

poslední skladbou jsme se dostali k přímočaré dávce industriálního techna. Permanga otevřela nové digitální EP Melting Point X1 düsseldorfského projektu Chain Reactor. Tři skladby vyšly 28. srpna u vydavatelství Pronoise a podle průvodního textu znamenají návrat k syrovosti prvních nahrávek. Kromě Permangy obsahuje EP také Maybe, Maybe Not a Sick Mode. Krátká nahrávka, která se soustředí hlavně na rytmus, tlak a taneční účinek. Poslední nová deska nás zavede na sever a k mnohem starším hudebním kořenům. Norští Gate vydali 25. září album Sigil, své první u vydavatelství Season of Mist. Tradiční příběhy a balady na něm zasazují mezi tvrdé kytary, elektroniku a smyčcové nástroje, včetně hardangerských houslí. V centru zůstává hlas Gunhild Sundli. Na singlu Sunsizer se k ní připojila Maria Franz z Heilung. My ale vybíráme skladbu Aude. Právě v ní hostuje na hardangarské housle Olaf Luxengard Mielva. Tyhle norské housle mají vedle hraných strun také rezonanční, které jejich zvuk dál rozeznívají. Staré nástroje a příběhy tak znovu dostávají prostor v současné hudbě. Poslední album dnešního výběru Gate, Sigil a skladba Aude.

Z londýnské a newyorské postpunkové scény vede cesta také do pražských klubů. Skladbou Ghost Song nás po ní provedl Phil Schoenfeld. Britský hudebník a spisovatel žije v Praze už více než 30 let a právě tady můžete ve čtvrtek 8. října od 8. večer zajít na jeho vystoupení se Sudden Crossed. V čítárně Unijazz odehrají podle pořadatelů první akustický koncert kapely a v premiéře zaznějí i některé nové písně. Touhle pozvánkou otevíráme závěrečný party list a další skladbou rovnou zavřeme. Poslední pozvánka míří do Brna. V sobotu 10. října zahrají od 8 večer v Metro Music Baru Blitz Union společně s Plug Call Humanity. Elektronika a tvrdší kytary se tak sejdou na jednom pódiu. My se s dnešním Darkwave rozloučíme skladbou Evolution, tentokrát ovšem v remixu od dvojice Ghost Bells, která nedávno vydala svoje EPčko na prestižním vydavatelství Autofline. Než ji pustím, děkuji, že jste se mnou strávili 151. díl pořadu Darkwave. Kompletní playlist naší gotické dvouhodinovky najdete na stránce pořadu na portálu Rádia Hej, kde si můžete odvysílané díly pustit také zpětně v podcastové sekci. Ve spojení můžeme zůstat i prostřednictvím facebookového profilu facebook.com/darkwaveonradio. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Zelinka. Děkuji za poslech, přeji klidnou noc a za týden se budu těšit znovu naslyšenou na Rádiu Hej. Mějte se hezky.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky. Přidáme

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte Hej Rádio.
2: Full time rock for you.
3: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Na nic si nehrá.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Maroto Volej. Říjnový číslo magazínu Spark je venku, na titulní straně je obal alba Somewhere in Time od Iron Maiden. Tohle album letos slaví 40 let od vydání a v dnešním Maroto Volej si ho poslechneme. Užijte se Iron Maiden a přeju kvalitní poslech.

Pozor, metalová temnota útočí. Dimmu Borgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam.

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

Marko Hietala. Slavný finský hudební génius, který se proslavil ve skupině Nightwish, míří do Prahy. Čeká vás fantastický rokový večer. Přijďte, Marko Hietala vás zve 20. října do Pražského distriktu.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarski.cz.

Marotovory je u konce, dneska jsme si poslechli Iron Maiden a jejich album Somewhere in Time, který letos slaví 40 let od vydání. Pokud máte Iron Maiden rádi a konkrétně tohle album, tak si určitě pořiďte říjnový číslo magazínu Spark. Tam je o téhle desce obsáhlej materiál. To je ode mě dneska všechno, mějte se dobře, no a uslyšíme se zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio. Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Ano, dámy a pánové, krásné páteční dobré ranko, dnes 9. 10.

Ano, odstartoval ranní eter, ranní proud, ranní směna je, jak se říká, pohotovosti. Tenhle ten ranní proud dnešní páteční taktéž přináší i stavební holding Enteria Pardubice.

0: Další úžasná muzika, skoro večer na 7 mohl být. Teď už je tady ale Lenka, my se podíváme na oblohu aktuálně počasí.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, postupně během dne až zataženo a od západu na většině území odpoledne a večer s deštěm. Nejvyšší denní teploty 18 až 24 stupňů Celsia. Teplota v tisíci metrech na horách kolem 14. A foukat má mírný jižní vítr, který se bude stáčet na severozápadní. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
0: Lence, děkujeme za počasí, každopádně frčíme do další muziky. Hraní éter, hraní proud.

Rock for you. Hey! Hey Radio CZ.

prosím vás, krásné ránko do studia do Pardubic. Z Lázní Bohdaneč. I my tam zdravíme a přejeme hezký ráno, hezký den, samozřejmě pracovní den. Pač frčíte do práce, do pracovního procesu. Česká muzika stále ještě pokračuje, alkohol až se vrátím.

Další parádní muzika pro hezké a dobré příjemné ráno. Od Tahere Šalkehol. Až nám jednou světne šťastná hvězda, na cestu do Bohu se patří. Si dáme další partu skvělou kapelu Seven, České Budějovice.

nebeský soud. Dík tajemným posilám před námi tají.

Parádní další muzika. Kapela Traktor, Martin Kapek, Horizont. A my se blížíme, ať sem nebo ne, také k celé k 7. raní. Čekají nás silnice, doprava, sport, počasí.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time, rock for you. Radio Hey.

0: Dnes bude polojasno až oblačno, postupně během dne až zataženo a od západu na většině území odpoledne a večer s deštěm. Nejvyšší denní teploty 18 až 24 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 14. A foukat má mírný jižní vítr, který se bude stáčet na severozápadní. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
1: Lence, děkujeme, z muziky nabízíme kapelu apartu Panoptiko, Bátory. No a dorazí také o 19:30 Honza Riedl.

Úžasná muzika, Highway to Hell, ACDC a my se blížíme pomalu, ale ještě také kvůli osmé. No a já bych to nazval Čekáme na Ježíška alias Honzu Riedla.

0: Ano, je to tak, je to tady, České silnice, České dálnice, ředitelství silnic a dálnic České republiky, Honza Rýdl, tiskový mluvčí. Honzo, krásné páteční ráno, slyšíme se.
1: Krásný pátek, slyšíme, tohle je 5G signál, ten máme rádi, dobrý den.
0: Krásný, ano, 5G, hele, krásný signál máme, úplně úžasný, no a jak to je úžasný na dálnicích, silnicích, Honzo, pojďme se na to podívat.
1: Někde to úžasný je, skoro na celé síti, ano, ale někde prostě to trošku maličko vázne. V tuhle chvíli jsme vyřešili.

0: Vyřešili, no ono, ta chvíle byla před nějakýma 25 minutama, jsme vyřešili nepříjemnou situaci u Brna na D1 ve směru od Vyškova, tam byla obrovská kolona, 40 minut zdržení na 204. kilometr, kde byla nehoda, tu jsme odstranili společně zasiči, takže v tuhle chvíli už se to rozjíždí, docela nepříjemná kolona je před Prahou na D5 na Pražský okruh, potom to pokračuje po Pražském okruhu směrem k D1, to je klasika, o tom si za chvilku něco řekneme. Jinak docela slušně se jezdí na D10, tam přeci jenom se nám daří odstraňovat postupně nějaký ty omezení, to jsme si říkali ve středu, že jsme tam zlikvidovali, že jo, to omezení u Mladé Boleslavy. Co ale přetrvává je na D11 a to je fakt jako situace k nakopání. Možná dneska ano. Vám doporučím, vyhledejte si dneska dopoledne, vydáme podcast generálního ředitele, který jsem věnoval výhradně jen a pouze opravdu mizerní situaci na dálnici D11. Té Hradecká, speciálně mezi Poděbrady a Prahou. A tady úplně otevřeně, opravdu fakt, jako tady se hrubě, a to říkám ještě diplomaticky, nezdařila koordinace mezi námi, státními silničáři, dálničáři a krajskými asfalty, protože mezi Poděbrady a Prahou, jestli počítám správně, je 5 exitů. Z toho 4 jsou buď zavřený nebo omezený, což je opravdu fakt jako naprostá nehoráznost. Tohle prostě takhle to vypadat nemá na těch dálnicích, říkám to otevřeně a s generálním ředitelem během nějakých 6 minut podcastu opravdu rozebereme jeden po druhém, co kde, jaká je situace, co se nepovedlo, co bylo špatně, co uděláme lépe, jak tomu pomůžeme, kdy to bude a podobně. Stavíme se k tomu čelem. Nejsou ty podcasty jenom k tomu, aby jsme se tam pláceli po zádech, jak jsme úžasní. Což ovšem, ale jsme teda, jo. Ale když se něco nepovede, tak to přiznáme. Takže na tu D11 opatrně, tam si naplánujte možná nebo klidně, pokud se chystáte na D11 a potřebujete někde mezi Poděbrady a v Prahu sjet, tak. Nebo najet, tak volejte klidně naši asistenční infolinku 800 280 281, oni vám poradí, jak to aktuálně je, protože samozřejmě to souvisí ty omezení s rekonstrukčními pracemi, které probíhají buď přímo na dálnici, to je ta naše oprava mezi tím 36. a 25. nebo jsou to krajské asfalty, které jsou mimo, ale omezují třeba nájezdový nebo sjezdový větve, což je například exit 18, kde vyrábějí novou vozovku, anebo exit 8, ten je kompletně zavřený, tam prostě jako nesjedete, nenajedete, tam se ani nepodíváte přes zábradlí, protože tam ještě pořád není ten novej most, který krajský kolegové staví, řekněme si otevřeně, jako když my stavíme most přes čtyřpruh, tak nám to trvá 5 měsíců, oni to staví druhý rok. Nechci být ošklivý, ale tohle mě zlobí. Tak, jinak se mějte o víkendu krásně a já jdu do práce.
1: Hele, je to velmi složitá situace, krásně jsme to vlastně probrali, i co se týká Praha, vůbec Poděbrady a tak dále, ta D11, kterou známe, většina z nás tady Pardubičáků anebo Hradičáků a tak dál, anebo vůbec veškeré veřejnosti, protože to je skutečně velmi důležitá spojka. Honzo, my jsme jenom se v rychlosti ještě vrátili. My jsme tam říkali, že tam je jeden volný sjízdní vlastně nájezd nebo sjezd, je to 35. Ano, 35. Ano.
0: Jo.
1: Ano, 35, takže tu použít. Honzo, moc děkuju. Signál byl totální, krásný, nádherný, takže se těším zase příští týden. Mějte se hezky, hezký víkend.
0: Krásný víkend a díky za trpělivost na D11.
1: Děkujeme.

skvělý, našlápnutý nadupaný motor, těsně před celou osmouraní, ale bohužel přichází také dopravní nehoda. Nehoda v ulici Česká v obci Nový Bor, okres Česká Lípa, dvě osobní vozidla v sobě, buďte tam opatrní.

0: over.
1: A ne, to tak, game over, hard kolony, krásně pocelé po osmé. Rock for you. No a nám nezbývá nic jiného, než frčet do finálového času, do poslední části, poslední hodiny. Jdeme na to, hraní eter, hraní proud.

0: To vychází, co se týká času, 4:09 počasí. Lenka už je u mikráku, půjdeme na to, jaká bude dnes páteční obloha.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, postupně během dne až zataženo a od západu na většině území odpoledne a večer s deštěm. Nejvyšší denní teploty 18 až 24 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 14. A foukat má mírný jižní vítr, který se bude stáčet na severozápadní. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
0: Lence, děkujeme za informaci a relaci o počasí. No a my vrčíme do muziky. Kapela Škvor

Dvě skvělé party a kapely Arakain Dimitri. My ale míříme do NHL aktuálně. Pojďme tedy za další informací. Odehrál fenomenální zápas hvězdní hokejista David Pastrňák se na domácím vítězství Bostonu 6-1 nad Utahem v NHL podílel dvěma brankami a stejným počtem asistencí. Naopak další utkání bez kanadského bodu prožil Martin Nečas, a to přesto, že Colorado zničilo Calgary na jeho ledě 7-3. Jeden ze tří gólů Flames vstřelil také Adam Klapka. Už teď také Sport aktuálně.

Ostrá parta Megadeth ještě v raním stále, ten v raním proudu. My míříme do Brna aktuálně do jednoho z divadel. O víkendu totiž proběhne v brněnském H-divadle a na dalších místech 33. ročník divadelního, hudebního, tanečního, literárního a výtvarného festivalu. Příští vlna Next Wave v Brně. Letošní setkání nabídne 6 představení a 2 debaty s diváky. V sobotu 10. října otevře program performance Honzy Malíka a Markéty Stránské s názvem Porivy, která proběhne před ústavem MZM. No a každopádně také se můžete podívat na kulturní tipy, co se týká kulturních tipů.cz.

jak se říká, dámy a pánové, nádherný tahák, ploužák, jak se to Aerosmith. Na playlistu ještě vidím Whitesnake.

Mike. Za okamžik 50 je tady, tady po 8 raní. Ještě dorazí také Ozzy Osbourne, který uzavře raní éter dnešní páteční raní proud.

0: vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Kup dřevo. Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
2: Pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku.
3: Rock Music napříč českou rockovou scénou. Rock Music
2: CZ. Každý týden v sobotu od 6 večer nebo v neděli od 23 s kusovkou tady na rádiu. Hej!
4: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Hej Rádio.
7: Full time, rock for you.
8: Rádio Hej. Rádio Hej.

Níče se přesouvá k dopolední části. Pro ty, kteří to ještě neví, připomínám, že je pátek 9.10. Svátek má dnes Sára nebo Štefan, ale co je smutné, tak to se slaví Světový den pošty. Ano, této zločinecké organizace. Datum připomíná založení Světové poštovní unie v roce 1874 v Bernu ve Švýcarsku. Tak, toliko asi úvodem. Bastič vám přeje dobré dopoledne, opět v záskoku. Můj čas přijde až po 13. hodině v Los Bastardos. No a tak jsem si říkal, co vám, tak na úvod mohu jako pustit sám ze sebe. Já. Jasně, dám vám Airburn, jejich novinku, ohlásili studiové album eponym na začátku roku a vyšlo v srpnu na konci. A tady je máte. Že aktuálně na

0: Tělo se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Je nej.

0: Počasí. Počasí.
1: Dnes očekáváme oblačno až zataženo, místy déšť se sněhem nebo jen déšť, nad 400 metrů sněžení. Nejvyšší denní teploty 0 až 4 stupně Celsia. Teplota v tisíci metrech na horách kolem minus 3 a foukat bude slabý až mírný jihozápadní vítr. Bio 2. Střední zátěž. Hezké úterý vám přeje ze studia Rádia Hej Verča.

písnička, to je tak krásně bláznivá písnička, že to svět neviděl a možná i neslyšel, ale ne, vážně, pojďme dále k tomu, o čem se tady bavíme. A já teď můžu říct, že ta písnička mě tak trošičku zachránila, ovšem vy jste mě museli proklínat hůř než Baníkovec Sparťana a naopak. Protože víte co, dneska ta umělá technologie a ty věci a inteligence a všechno podobně a počítače a doba a tak dále. A musíte si říkat často, že to je vlastně všechno jenom stroj. Myslíte si, že bych já dobrovolně pustil počasí v rozjezdu písničky Channel Time od Deep Purple? Ani omylem. Za to může technika. Za to může. Já si teďko sypu popel na hlavu, protože já vím, kolik lidí mě muselo proklínat. Já bych to v životě nedovolil, to je jedna z nejikoničtějších písniček. A přesto se stalo, vidíte? Takže spolehejte se na stroje a skáčete nad výdělkem.

0: Tak dobrý extrém a to z roku 2023.
1: Basta!
0: Pojďme ovšem jinam. Tvůrci dokumentárního filmu Don't Look Back in Anger od skupiny Oasis vysvětlili, proč neobsahuje scénu, kterou chce vidět, řekl bych, skoro každý, no většina fanoušků. Okamžik, kdy Noel a Liam Gallagherovi urovnali své spory před zahájením zkoušek na své reunionové turné. A existuje proto jednoduchý důvod, nekonalo se to. Slyšíte dobře, mě to pobavilo taky. Proč? No nekonalo se to. Spisovatel Steve Knight a režiséři Dan Southern a Will Lovelace nedávno diskutovali o svých tvůrčích rozhodnutích během filmové předpremiéry v londýnských studiích Abbey Road. Doslova si nesedli, řekli. Nepromluvili si od srdce k srdci a neřekli si, řekl si tohle, udělal si tamto brácho a tohle z toho. Vrátili se spolu do místnosti a my jsme to natočili. Začali a Oasis byli zpátky. Nic víc, nic míň. Tým také prozradil, že ačkoliv se rozhovory s bratry objevují po celou dobu natáčení, nejsou vidět, jak si sedí spolu až do konce. O tom jsme mluvili hned.

Na začátku, dodal Southern, neměli bychom je vidět spolu dřív, než mnohem později ve filmu. Bylo důležité s tím počkat. Takže vlastně i ve filmu budou dělat tak trošičku potíže, ale muzika napíše. A to je právě ta skladbička, o kterou vlastně jde, a která dala název celému dokumentu o skupině Oasis.

0: říkám si, co chci, hraju si, co chci a basta.
1: Co jsi to říkal?
0: Nic, to já jen tak.
2: Jirka Basta, neohrožený rocker.

Okolky, jdeme balit holky, dalo by se říct, toto byly Harley, album Harley Krishna a samozřejmě písnička, kterou jste slyšeli. No a co budeme si, co si budeme nalhávat, ono to taková skoro předvolební písnička, dalo by se říct, že dneska jdeme volit a tak dále. Já jsem si uvažoval tak nějak v závěru, říkám 11 minutek do konce této hodinky, co bych tam plácnul, podíval jsem se na internet a tady takové články jako předpověď na zimu se změnila, bude to ještě horší, než se čekalo. Druhá zpráva. Řidič při předjíždění srazil děti na mopedech, 4 zabil, nejmladší dívce bylo 14 let. Třetí zpráva, v Beskydech se pohybuje medvěd, lidé by se měli mít na pozoru. No a pak, že bitka přímo v parlamentu, poslanci se do sebe pustili hned dvakrát, ale v cizině. No vidíte, samá deprese, jak máte potom uvažovat lépe? Poslouchat rádio, hej, a třeba dobrou vývídovou muziku. Tady jsou Helmstrom.

0: býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplenu. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty opouští soustruh a jde do rádia Hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.
1: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
2: Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time, rock for you.

a teď vás opět zdraví Bastič ze studia na Kokočtejnu. No a to znamená, že posouváme se v programu dál, je po 10. hodince. Mimochodem mi přišel mail, kde se ti poslanci tak porvali, já říkám, nevím, podívám se a bylo to v Arménii, jo, takže ve své podstatě ne, bohužel u nás. To by bylo zajímavé, kdyby si tam dali po pár facek, co? Za ty prachy, neberte to.

Já pase máte, děti moje. No tak samozřejmě ladíte rádio, hej, a to je dobře. Dopolední čas teď bude vyhrazen jedné legendární skladbice a legendární kapele. Ono bude řeč o Black Sabbath. Přátelé, producent Andrew Watt v novém rozhovoru prozradil, že navzdory komentářům Tonyho Iommiho z minulého měsíce o odmítnutí nového alba Black Sabbath, to ve skutečnosti byl bubeník Bill Ward, kdo nakonec nebyl připraven nahrát poslední album. On ten Bill Ward dělá potíže pořád, dělal potíže i při rozlučkovém turné, ale já nevím, o co bude tomu bubeníkovi, možná se špatně praštil nebo něco. Ale nový Black Sabbath, o čem by mohl být? Jeden zpěvák je mrtvý, druhý zpěvák, co tam zpíval, je také mrtvý. No, těžko říct si, koho by tam strčili do toho, no. Hele, já se určitě hádat nebudu, já si dám klasiku, která mě baví a která bude bavit, doufám, i vás na Hej Rádiu. Ve čtvrt na 11.

0: počasí.
1: Normálně tomu neuvěříte, mi do toho vlezlo opravdu počasí zase. Jako to bylo minulé hodince, rozumíte mi, já se nedám tentokrát na kašu na počasí. Minule mi to vyhodilo Channel Time od Purple a teď toto. No a já to dám znovu. Tak, aspoň zjistíte, že opravdu živě vysílám. Železný muž chodí po lese. Jak by to zpívali my, jsme Black Sabbath, se musí každá ženská má.

přátelé Zeleného údolí a přítelkyně z domu Smutku, pojďme se podívat za jednou, no dalo by se říci žhavější záležitosti. Vydavatelství Dark Horse Records oznámilo vydání kompletní kolekce studiových a živých nahrávek okolo zpěváka Joe Stramera, kterého doufám pamatujete z kapely The Clash, kterou za malou chvilinku uslyšíte. Ta mapuje vlastně působení frontmana britské punkrockové legendy v jeho předchozí kapele, to bylo Kejší, jak se říká u nás. Tento exkluzivní set zachycuje klíčové období mezi londýnskou pubrockovou scénou a nastupující punkovou revolucí a obsahuje vůbec první známé Stramerovy nahrávky. Deluxe edice se 48 remastrovanými skladbami vyjde 20. listopadu, takže to je ideální vánoční dárek pro fanoušky. A to ve formě také 3 CD vložených do výpravné 48 stránkové knihy s předmluvou od baskytaristy Sex Pistols Glena Metloka. No tak podívejte se, no máte kurník šopa dárek jako hrom. No, jenom je otázka, jestli vás to bude bavit. A dáme si jeden jejich hit, co říkáte, jo? Klasický takový. Šuka si a šuka.

pokud neumíte pořádný rock'n'roll, pak nejste kapela. A Volbeat nás přesvědčili o tom, že svůj rock'n'roll zvládají na výbornou. Přátelé, tak jako stínový ministr sportu musím teď trošičku nabrousit do hokeje. No, ještě donedávna víme, že Třinec válcoval extraligu svými 5 tituly v řadě a vydobil si v playoff respekt, jaký nemá obdoby. Nyní naplno boduje už i na dlouhé pouti v základní části. A to doslova pokořil další rekord. 8 zápasů nové sezóny, plný počet 24 bodů jako jediný. Tohle ještě nikdo jiný v hokejové extralize nedokázal. A tím zase vrací otázka, jak jim to oceláři dělají. No tak jednoduché, to zázemí Třinec, já jsem se teda v Třinci narodil, podotýkám, jo, na Sosně, jako jo, to ne, že bych se narodil někde na nějaké Borovici, tam jsem na nemocnici, teda v Havířově nebyla ještě nemocnice, strašně dávna doba. No nic, ale berte to tak, že tam vlastně de facto všichni do jednoho dýchají tím hokejem. Jo, to znamená od prodavaček, jo, přes pošťačky až po, já nevím, bez nějaký na ulici, všichni to rozebírají, všichni tím dýchají, všichni tím žijou a všichni pracují v železárnách a drátovnách, nebo ne, to mají tam, ne, to jsou jiné, to je jiný podnik, to jsou Třinecké železárny, ne drátovny. No takže makají všichni od soumraku do úsvitu, jak zpívá Doga ve svém songu, a tudíž se jim takhle daří. A myslím si, že když každoročně média, zvláště ta velká média, upozorní na tom, jak našlapaná je Sparta, jak nedupaná je Sparta, jak to Sparta zvládá, tak by měli přidávat, kolik roku už nic nevymyslela, jo? Pardubice ty to zvládají teďkom, no, aktuálně, nově, že, samozřejmě, našlapaní taky, že? Dejte mi prachy, dejte mi lidi, já to udělám!

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, nad tím hudebními směry.

0: pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku.
1: Rock Music napříč českou rockovou scénou. Rock Music
2: CZ. Každý týden v sobotu od 6 večer nebo v neděli od 23 s kusovkou tady na rádiu. Hej!

Ortodoxní hardrockeři Godhard, tak nějak v novince pro letošní rok vám, jsem vám pustil tu novinku na začátek, je to součást připravovaného minialba Godhardu s jednoduchým názvem More Stereo Crash a bude nabízet prý, kromě této skladbičky, tak to je ochutnávka, prý to, co přijde, už dlouho fanoušci nezažili. Godhardi se, jejich fanoušci se mohou těšit na další nové skladby také, ale na různá hudební překvapení. A to v různých stylech, nevím, budeme se těšit na to, že klukům to šlape, že to prostě funguje a že jsme rádi, že dají něco nového do placu. No a my budeme dále pokračovat v probíhající 6. minutě této hodinky, která je poslední v první půlky dne. Je pátek. Vlastně mají svátek. Je třeba se radovat.

přátel jsem se ptal, jaký je rozdíl mezi kapelou Halloween ze starých dob a Unisonic, a nebylo mi to nijak vysvětleno. No tak se v tom nebudu ani rýpat já teď v této chvíli 19. minutce hodiny. Hele přátelé, tak jsem si říkal, hele, na internetu si přečtěte, co potřebujete. Nějaké ty plky z druhé ruky, information bez záruky. Víte co? Mě tak napadlo, že historici říkají, že když se Napoleona zeptali, proč nosíte červenou košili během nepřátelských akcí, odpověděl, aby si moji vojáci v případě zranění nevšimli krve. No a to mě tak evokuje k myšlence, proč někteří chodí třeba v hnědých kalhotách. No podívejte se na ty činovníky, politiky a podobně, v čem chodí oblečení, a potom si udělejte obrázek. Možná, že se sami pobavíte nad tím.

Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

Paradoxem této písničky je, že vyšla v roce 1985 jako Bčko na singlu. No a podívejte se, jaký mega hit se z toho podání Mötley Crüe stal. Jo, takové jsou časy. Ivan je na cestách a poprosil nás o ingot, proč bychom nezahráli. Co nemáme, objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme. Tak tedy ingot. Rebel. A Ivane, šťastnou cestu. A Tomáš, pro tebe taky nezapomenu, neboj, díky za mail.

0: Zlato?
1: Ano?
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.

Jak to řekl kdysi Karel Šíp ve svém Žegno Party, jak měl zpěváka této formace, říká heavy metalová skupina Škvor. No, a v té chvíli jsem věděl, že nerozumím muzice asi. No, nevadí, každopádně, když se dívám na hodinky, nejvyšší časy, tak nějak říci, že se budu těšit na 13. hodinu na svoje Los Bastardos, u kterého se samozřejmě potkáme, doufám tedy. No a probereme volby, probereme zítřejší koncert ve Frýdku Místku, Albert Kronek, Fanny a Miloš Doležal, no pověnujeme se trošičku více méně nějaké té práci. Ono, když jsme u té práce, dneska je pátek, jako jo, tak pamatujte si, že práce není zajíc, ta vám neuteče. O tom byste mohli být už jako přesvědčení v životě. Vemte si třeba takové otroky. Otroci, když si pracovali celý den, každý den, bez odměny, ale dostávali zadarmo jídlo, vodu a přístřeší. Dnes makáme celý den, téměř každý den, že? A dostáváme zaplaceno, ale peníze, které vyděláme, utratíme za jídlo, vodu a bydlení, takže jsme stále otroky. Jediné, co se změnilo, je iluze svobody. Buďte na sebe opatrní. Dobrou chuť k vašemu polednímu obědu. Ať už dáváte dohromady, co chcete, hlavně si do toho nenechte hrabat a už vůbec ne do polívky.

0: To my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
2: Máme nejlepší ceny.
1: Více informací najdeš na cajdasrot.cz.
3: Kup dřevo.
4: Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
5: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
6: Sviany, české tradičně vařené pivo.
7: Bylo 12 hodin, posloucháte
8: Hej Rádio.
9: Full time, rock for you.
10: Rádio Hej. Rádio Hej.
11: What is love? Nebuďte smutní, že leté v piči. Na Rádio Hej i na podzim zábava klíčí.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: posloucháte pravidelnou rokovou hodinu.
1: Double.
0: Každý den v tomto čase
1: Double.
0: Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin.
0: Double.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Pánové, a já mám 20 v zelených.
2: Já to vážu do talonu, sakra.
3: A já mám 30 v srdcích.
4: Stejně jako lokomotiva Planet, která tuto sobotu 10. října v černošickém klubkyně slaví už 30. narozeniny. Startujeme přesně v 8:30. Přijďte.
3: Bude to srdeční záležitost.

Pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci rocku.

0: Wave.cz.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Hey Radio.
3: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
4: Tvůrčí skupina Veselý drát uvádí rozhlasový pořad rádia Hey Los Bastardos. Čekají vás 3 hodiny pokleslé zábavy a výživných informací.

Angels, single americké hardrockové formace Pop Evil, vydaný jako první single z jejich třetího studiového alba Onyx a celkově desátý single kapely. Píseň byla zveřejněna začátkem roku 2013 a v červnu téhož roku se skladba stala jejich prvním celostátním singlem číslo 1 v hitparádě Rock Radio. Los Bastardos s datem 9.10. je tady a s ním svátek Sáry nebo Štefana. No, dál je zajímavé, i když chleba levnější nebude, že je dnes 9. říjen spojen se Světovým dnem pošty. Oslava vzniku Světové poštovní unie v roce 1874. Také se slaví Mezinárodní den dětské paliativní péče, den na podporu dětí se závažným onemocněním a jejich rodin a také den zvědavých událostí. Slyšíte dobře? Neoficiální hravý den, věnovaný nevysvětlitelným či záhadným věcem. Ano, jednou ze záhad je i dnešní Los Bastardos a autor pořadu Jorge Bastič, který vám přeje krásný zbytek dnešního dne, pač bude noc, kdy nevídou hvězdy, jak zpívá kapela Dangar Six. A dobré odpoledne, ať už děláte, co děláte a s kýmkoliv, co děláte.

0: in your face. Others, you were too afraid.
1: Doufám, že text jste pochopili, já jsem vám překládal dost takové řeči, tak to je na rádiu velmi dobrá vychytávka. Přátelé, dnes máme teda 9.10., tak kdo se narodil? Narodil se mi vnuk, to vás asi zajímat nebude. Narozeniny má můj skvělý kamarád Nugis, to vás taky nebude zajímat. Narodil se Sean Lennon v 75., to by vás mohlo lehce zajímat. Ano, byl to syn Johna Lennona. Ten se ale narodil 9.10. ve stejný den, ale roku 1940. Ano, jak slyšíte dobře, takže John Lennon se narodil a jeho syn Sean Lennon v 75. také. Robin Basta taktéž, Nugis ten je mimo mísu, no tak to by tak stačilo asi, že? Co říkáte? No ale podíváme se třeba do roku 73. Priscilla Presley se definitivně rozvádí s Elvisem. Hel, od teď bude dostávat 14 200 doláčů jako roční podporu. Roční. 725 000 dolarů získá jako jednorázovou výplatu, dále obdrží polovinu z částky, za kterou se prodá skutečný dům v Palm Springs a 5% ze všech budoucích nahrávek. Bývalý pár odchází od soudu ruku v ruce, ale pouhé 3 roky spolu mohli kamarádi, poněvadž poté to Elvis zabalil. V 81. roce na koncert Los Angeles si Rolling Stones pozvou jako předskoka na zpěváka Prince. A co se nestalo? Toho da fanoušku po 15 minutách vypíská z pódia a hází po něm plechovky od piva. Neměli ho rádi. Aby ho za 5 roků zase uctívali jako boha. Tak pojďme, přátelé, tady je John Lennon a jeho Starting Over z alba Double Fantasy roku 1980.

Tak jsme si půjčili album Land of the Two a rok 2007 a skladbičku Real World od Gamma Ray. Tak přátelé, chodíte na fotbal? Já doufám, že ano, kdo chodí, tak teď zvyšte hlasitost svých nebo zapůjčených rádiopřijímačů. Popřípadě pokud nechodíte na fotbal, tak vás následující informace může tak nějak jakože minout, dejme tomu. Ale velká novinka čeká české fotbalové fanoušky přímo na stadionech. Výhledově nejpozději od startu jara, slyšíte dobře, by na velkoplošných obrazovkách měli při intervencích VARu sledovat ty samé záběry, na jaké kouká hlavní sudí u monitoru. Chápete to, jo? Takže sudí bude u monitoru sledovat to, co je pro nás zatím utajené, maximálně v telce to vidíme, ale teď už to budou diváci v hledišti přímo vidět. Zároveň se už u následujícího kola vrací, byť v pozměněné podobě, veřejné hodnocení vybraných situací. Tak tedy fotbal se u nás inovuje, doufujeme, že kupředu zpátky krok. Je to sice staré heslo, ale pořád platné. Co si budeme nalhávat, že jo? Teď už půjdeme do Švédska. Jsou tady Hardcore Superstar. A skladbička Hello.

Jsme Rádio Hej a toto je Rozbastardos, dohráli Linking Park a teď už pojďme do Itálie, do mé slunné, krásné Itálie, rodné to země mých předků, kteří se v hrobě teď otáčejí, protože největší rodinné vinařství v Itálii, Antinori, oznámil, že mu profesionální zloději odcizili z toskánského skladu zhruba, a asi to byli profíci, odnesli mu 30 tisíc lahví vína v hodnotě přibližně 5 milionů eur, tedy zhruba 120 milionů korun. Podle zástupců podniku jde o největší krádež vína v novodobé historii, ne na firemní, ale i celostátní úrovni. Jde o nejnovější ze série krádeží vína v Itálii. Pachatele si láhve vybírají z mimo řádnou pečlivostí, což svědčí o jejich hlubokých znalostech vína i vynikajících informovanosti o samotných cílech. Pořád to tvrdím, že lidé lžou, kradou a souloží a v tomto případě, když ukradli tolik vína, tak se bude nejen lhát, ale bude se i to třetí, jako v podstatě, pokud to budou konzumovat. Pokud to mají na kšev, tak hodně štěstí, než to prodají, ale zase mejdan by to byl dobrý. Slyšel to. Nyní z příští hodince se podíváme na kapelu Dead Daddies a také synového může být ve světě rodiny Osborne třeba. Ale třeba taky ne. To je za dlouho, to je až za 15 minut. Tak krásné odpoledne z Rádiem Hej.

0: čas na pořádný rok.
1: Nově v Ostravě na frekvenci 99,5. Rádio Hej.

0: Kup dřevo.
1: Kup dřevo. Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
2: Bylo 14 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio. Hey Radio.
4: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

Možná jste poznali, možná ne, jednotku rychlého nasazení z Dánska, Volbeat a jejich skladbičku, kterou právě jste doposlouchali, Seino More z alba Servant of the Mind roku 2021. Ovšem toto byl živák, který byl z Anaheimu. Tak takhle živě působí na koncertě Volbeat, který jsem neměl tu čas ještě vidět, což mě teda hrozně moc mrzí. Na druhé straně si řekněme, přátelé, je 14 hodin 5 a půl minuty. Začínají volby. Jedny z nejdůležitějších voleb komunálních za posledních 30 let, se říká. No já nevím, ale já mám pro vás jeden dobrý tip. Jo, jsou tací, co se na to vykašlou. Oni to třeba vyhlásí a pak se na to vykašlou a jedou si někam, kam chtějí, jo. Ještě soukromým letadlem a tak dále, ale tak nebudeme to teď dramatizovat, možná se k tomu vrátím v příští hodince, ale co je důležité, prosím vás, pěkně, když jdete k těm volbám, tak zkuste alespoň jednou, jedenkrát v životě udělat to, co chcete. Nemyslím tím volit, koho chcete. To, co chcete udělat, zalepte tu obálku. Normálně ano, oni vám kladou na srdce nezalepovat. Ne, vemte si nějaké lepítko, nějakou nálepku nebo něco, zalepte to. Prosím vás, když se jmenujete třeba Jiří Basta, tak nedávejte tam nálepku Jiří Basta. Jo, to vám doporučuju. A vůbec tam nedávejte tuto nálepku, ale nedávejte tam nic s vlastním jménem, jo, to vám můžu poradit. Ale když to zalepíte, já vám garantuju, že to bude taková sranda po celé republice. A jelikož jsme celoplošné rádio, tak je to výzva pro všechny. Zalepujte ty obálky, ať vám do toho nečumí, ať to nepřehazujou. Na jedné straně se máte na co vymluvit, ale myslím si, že když to zalepíte, já si myslím, že bude hodně velká sranda, co? Jako věřte nebo nevěřte, já do toho dneska určitě půjdu. Nevím, jestli dneska ještě to stihnu, anebo půjdu zítra ráno, ale zalepím. Zalepím, jestli budu jediná zalepená obalka v celé České republice, tak jsem se právě propálil, ale to mi vůbec nevadí. Já myslím, že mi dáte na mě a že to tak nějak zvládneme společnými silami. Co by na

14 hodin, 17,5 minutky, pokračuje Rozbastardos a teď půjdeme k protinožcům. U superskupiny australského miliardáře Davea Lovio se dějí velké věci. Kapela The Daisies oznámila, že se do jejího čela postavil Kelly Hansen, v minulosti zpěvák Hurricane a legendární Foreigner, který se představil na novém singlu Lift Me Up, který za malou chvilinku uslyšíte premiérově na Hey Radio. Ano, s Hansenem v čele se The Daisies představí 17. března v pražském paláci Akropolis, kde jim společnost budou dělat švédské rockerky Gems a také zejména kultovní Britové Choir Boys, ale to už je druhý šálek kávy. Takže máme nového zpěváka u The Daisies a tady máme jejich novinku jako vystřeženou pro vás. Je pátek 9.10. Ještě že není 13.

To byla vzpomínková záležitost na loňský rok, kdy vydal Biomasa alias Bonamasa. Kytarista, zpěvák, vydal toto album, ze kterého je i tato písnička Breakout. Pokračujeme dál v našem vysílání, 5 minutek do 14:30 odpoledne. Nezapomeňte, dneska je volební pátek, zítra volební sobota, v neděli se budeme všichni střílet do hlavy.

Hilkse, který zemřel o něco dříve. Text se také zaměřoval na televizní evangelizaci, vietnamské veterány a chudobu jako takovou. Takže to byla písnička, která byla hodně zajímavá, co si budeme nalhávat. Jo a přátelé, když na chvilku s Jirkou vydržíte u přijímačů svých nemozapůjčených a zvýšíte hlasitost, tak zjistíte, že někteří fotbaloví fanoušci to budou mít velmi těžké. Bylo rozlosován MOL Cup. Za chvilku vám to řeknu, jak to dopadlo.

dětku a volebním, proč ne? Můžete zpívat, můj dědeček mě učívával jodlovat. Holali, holali, holali. Holali, holali. A je trochu bordel v tom éteru. Tečka a basta. Přátelé, musím vám říci, že budeme normálně teďkom tak trošičku vlivem úplně jiného proudu pokračovat v něčem úplně jiném. Musím vám to říci, ať se mi to vůbec nezdá. Po lordech.

Tak jsem tady a ne já sám. Smutek na očích, sopel teče mi z nosu, zuby státní vypadly, vlasy se šedly, z ušních bolců hnis se řine. Osmi finalisté fotbalového MOL Cupu už vědí, s kým si to rozdají o postup mezi osmičku nejlepších, tedy do čtvrtfinále. Dnešní los rozhodl o osmi dvojicích pro následující fázi poháru. Úřední termín utkání je sváteční středa Achtung Zwanzig, to znamená 28. října. Hraje se klasicky jen na jeden zápas, nikoli v dvoukolově. No a největší šlágr je to nejhorší. Jednoznačně duel mezi Spartou a Baníkem Ostrava. To je chudák Baník náš. No a ta Sparta taky nic moc. Takže Liberec vyzve Teplice doma. Sparta vyzve Baník. Zlín vyzve Jihlavu nebo Plzeň, to se ještě uvidí. Prostějov doma pozná, co umí Hradec Králové. Mladá Boleslav si pozve Bohemku. Slávie bude mít Zbrojovku, Artis Brno, Jablonec a Slovácko Pardubice. Týmy byly rozděleny na 8 nasazených a nenasazených podle umístění v předchozím ročníku první ligy. Tedy až na druholigový Prostějov, který postoupil přes Olomouc a co by mančav mimo elitní soutěž je nenasazený automaticky. Co by jediný jistý druholigista pak měl jistotu, že bude hrát automaticky doma. Nasazený byl předem i vítěz utkání Jihlava Plzeň. No, kromě Prostějova určila pořadatelé utkání po každé náhoda. Šlo o to, který celek bude z osudí vytažen jako první. No a moc kákali jsme to. Sparta Baník, no co horšího mohlo být, no nedá se nic dělat, no. Tak jim ukážeme ve Spartě za toho na Ostravě loket, no. Teď už Power Wolf. A pojďme do finále této druhé části dnešního Los Bastardos. Slunce svítí jako prase, zastanu lokální pe.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey.

0: pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku.
1: Rock Music napříč českou rockovou scénou. Rock Music
2: CZ. Každý týden v sobotu od 6 večer nebo v neděli od 23 s kusovkou tady na rádiu Hej.
3: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Hej Rádio.
6: Full time rock for you.
7: Rádio Hej. Rádio.

klasiční ZZ Top na Hey Radio. Počkejte, písmenko Z je zakázáno, takže to budou vlastně za chvilku jenom top. Snad ne 09, no nic. Sharpest Man je skladbička z alba Eliminator roku 1983, kterou produkoval manažer kapely Bill Ham a nahrál a mixoval Terry Manning. Mimochodem, kytarové solo v písni bylo časopisem Guitar World v roce 2009 vybráno na 43. místě v jejich seznamu 50 nejlepších kytarových sol. No a mimochodem, cover verzi této skladbičky bychom si někdy mohli dát, tu nahráli Nickelback, to tak na revanš, že Billy Gibbons vystupoval v jeho klipech třeba Rockstars a podobně. No a také ji zahráli na univerzitním fotbalovém zápase Orange Bowl v roce 2008, tak abyste věděli, že to není žádné ořezávátko. A samozřejmě ta skladba byla vlastně z trilogie. Sharpest Man byla dvojka, jednička byla Give Me All Your Lovin' a trojkou to ukončili skladbičkou Lex. Pokud si dobře pamatuju, že to tak nějak bylo. No nic, tak Plašič, Kun, Hrabošu a Potkanu Jirka Vrsta vás teď vítá do poslední hodinky. A probuďte se, přátelé, jsme závěru. Rozbastardost. Umírání skončilo a skáčeme přes kaluže flopem. Se Sebastianem Bachem.

Přiznám se, že mě Rob Zombie strašně moc baví pro tu svoji nekonformnost, neupravenost, nedistingovanost. A že to má všecko vlastně na háku, když to přijde. Přátelé, mám tady pro vás jednu smutnou zprávu. No není úplně tragická, že bychom se museli normálně teďkom hlavu srkat do písku, to ani omylem, ale baskytarista Ian Hill z kapely Judas Priest oznámil svůj odchod z kapely do důchodu. Ano, vidíte to takhle, jo, starý rocker se rozhodne jít do důchodu. U nás třeba v politice senilní 75-letí dědci budou dále kandidovat, budou dále progresivně tvrdit, že chtějí pro mladé to nejlepší a přitom už sami už pomalu a jistě trénují do rakve. No to jsou naši politici. A tady třeba vidíte frajera, který má absolutně všechno už a ten se rozhodl jít do důchodu jen z toho důvodu, že už je prostě starý. K průkopníkům heavy metalu se připojil v roce 1970, 3 roky před zpěvákem Robem Halfordem a 4 roky před kytaristou Glennem Tipnem. Je jediným člověkem, který účinkoval na všech 19 studiových albech Judas Priest. Od Rock and Rolla z roku 1974 až po Invisible Shield z roku 24. Hilla nahradí baskytarista Uriah Heep Dave Rimmer, který v této kapele hraje od roku 2013. Tak vám řeknu jednu věc. Tak nám se začíná kácet v našem lese i z jiného důvodu. Odchází se do důchodu. Tady je!

a kam by ho mohli nést? Někam do andělských výšin, těžko říci, dámy a pánové. Rocková legenda Billy Idol a jeho dlouholetý spolupracovník, čartovský kytarista Steve Stevens, budou v pátek 13. listopadu podstěni radní Monikou Rodriguezovou a městem Los Angeles, které jim předá dekret, kterým se tento den prohlásí za den Billyho Idla. 13. listopadu, takže Billy Idol už má i svůj den. Po zasedání městské rady, během kterého se bude konat prezentace, uspořádá radnice bezplatnou veřejnou oslavu a akustické duo, které dvojice vystoupí na schodech v parku City Hall Park Centru v Los Angeles. K Idlovi a Stevensovi se na akci připojí speciální překvapiví hosté. Fanoušci jsou zváni, aby se připojili k oslavám na radnici u příležitosti nadcházejícího uvedení dvojice do rock'n'rollové síně slávy, které se bude konat následující den. No, tak to bude hodně zajímavé. Do té síně totiž ta se bude konat 14. listopadu a vlastně v podstatě k Idlovi a Stevensovi se připojí Phil Collins, Iron Maiden, Joy Division, New Order, Oasis, se dále, myslím, že Luther Vandross tam je dokonce. Jestli si pamatuju z té naší kategorie, jako já tam nebudu vzpomínat na nějaké Graham Parsons a podobně, to mě tak asi jako nic neříká, ale říká mi něco písnička, kterou jsem dlouho neslyšel, která patří do té kategorie, kdy mi ještě bobr rostl pod paží a vlastně to byla 80-ková éra, jo. Tady je Billy Idol se závěrečným podobným soulem Stevensovým. Ježišmarja, mi ti dorůstají vlasy a teď už jsem...

Nebuďte smutní, že leto je v piči. Na rádiu Hej i na podzim zábava klíčí.

casket. Time to burn this motherfucker.

Přátelé, než se budeme pomalinko a jistě začít loučit, já si musím tak nějak v kuse říci, že jsou tady tady volby, já do 16 ještě jsem tady a pak bych mohl eventuálně, nebo to zvládnu zítra, půjdu si cestou nakoupit a pro psa k našim a tak dále, ještě nevím, jak to zvládnu, ale řeknu vám stejně, jako ten náš Petr Plevel je dobrý frajer, jako vždycky všechno komentuje, rádo by chytře, jo, ale to, že prostě vyhlásí volby a pak se sebere a odjede se svými kamarádičky za prachy nějakého toho někam pryč, tak to jako vůbec komentoval. To je jako taky zajímavé. On vlastně má ze všeho, jak se říká, no jako prdel, není špatný výraz, jo, ale

Abyste byli chytřejší než rádio, tak vám v 15.40 povím, že více než 10 let poté, co Zakk Wylde, který s Ozzym strávil spoustu let, uvedl na trh vlastní řadu kytar a zesilovačů pod svou novou značkou Wylde Audio, společnost debutovala s vůbec prvními modely akustických kytar. Dva nové modely, Grand Auditorium Acoustic, přinášejí charakteristickou kombinaci řemeslného zpracování, silného tónu a nezaměnitelného stylu značky. Zakk se nenudí, Zakk jede bomby. Zakk je tady. Až si koupím tu kytaru, ne? No, tolik peněz ale nevím, no. Ani za rok.

0: Děti moje milované, musím se s vámi rozloučit, zamávat na pozdrav a říct si, milujte se, množte se, nechoďte po trávě se nechodí, po trávě se směje. A vy, co jste po přechodu, vám už nepomůže nic. Tady třeba napsala Peť od Peťánka a Drahušky z Brna si přeje vzkaz moderátorovi, oprava ráda.
1: No tak,
0: s takovým materiálem musíte pracovat. Nemusím, končím, mávám vám na pozdrav, čau! A nezapomeňte ty obálky zalepovat, ať je větší sranda.

0: docente, tam je docente. Tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit

0: Dřevo.
1: Kup dřevo. Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
2: Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

0: Syna Šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
2: Máme nejlepší ceny. Více

0: pánové, a já mám 20 v zelených.
1: Já to vážu do talonu, sakra.
2: A já mám 30 v srdcích.
3: Stejně jako lokomotiva Planet, která tuto sobotu 10. října v černošickém klubkyně slaví už 30. narozeniny. Startujeme přesně v 8:30. Přijďte.
2: Bude to srdeční záležitost.
4: Kup dřevo.
5: Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
6: Bylo 17 hodin. Posloucháte
7: Hey Radio.
8: Full time, rock for you.
9: Radio Hey. Radio Hey.

Na rohu stojím a vidím se z dálky. Vidím s tím za sebou. Pomalu dýchám a poslouchám ptáky, co usínaj ve větvích nade mnou. Ranní vítr mi ovívá spánky, jak rozstřešení před popravou. Přilétaj hvězdy z nesmírný dálky a padaj k zemi.

0: profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: Bylo 18 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.

Dámy a pánové, hezký večer, vám všem páteční večer. Ano, jo, jasně, úplně to slyšíme. Ježiši, co tam dělá ranní směna, ranní manšaft, ano, my jsme to také nečekali. Nicméně od urny, myslím jako volební, jo, od volební urny jsme zamířili přímo do studia nočního večerního proudu. No a dáme si s vámi společně písničky na vaše přání.

0: pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku.
1: Rock Music napříč českou rockovou scénou. Rock Music
2: CZ. Každý týden v sobotu od 6 večer nebo v neděli od 23 s kusovkou tady na rádiu Hej.
3: Bylo 19 hodin, posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Ano, je to tady, je tady 19.00, každopádně minuta k tomu, no a frčí a startují písničky na vaše přání, studiozavináč hejradio.cz, tam píšete a posíláte vaše písničková přání a my jedno z nich, už to první, tady máme Volbeat.

Jako každý týden, jako každý pátek ve večerním čase, každopádně po té 19.00 startují a frčí už písničky na vaše přání. Jedeme dál, Kissing Dynamite.

Jirka píše s Martinem ze Slatiňan. Milane, je možné zahrát kapelu Slate, výběr necháme na tobě. Děláme si teď už na grilu, samozřejmě vevnitř u nás doma, už ne na zahrádce. A k tomu posloucháme písničky na přání. No tak my děkujeme, samozřejmě.

Přátelé, my zdravíme vás samozřejmě do Slatiňan, kde posloucháte večerní písničky na přání na vlnách frekvencích rádia. Hej, nám se dopsal do studia už také i Freddy. Ano, to je přezdívka, prostě tak se jmenuje, to je jedno, neřešme to, Freddy. A ten by si přál zahrát cokoliv motorkářského, tady pro motorkáře je to úplně jasné. Já tam dávám Dana Landu, Holky a mašiny, a on napsal krásný vzkaz, ahoj do studia, prosím o něco pro motorkáře, když se nám to počasí už kazí, a samozřejmě i pro všechny, co milují nejlepší rádio v České republice, rádio Hej, díky.

Úžasná muzika, holky a mašiny, Dan Landa, my míříme už do Podzimova, kde na nás čeká Lenka, ta chtěla pošťáka od Keksu, bohužel pošťáka nemáme, ale posíláme do krásného Podzimova song s názvem Nářez.

Další parádní výběr Kex na řez. Těsně před půl osmou. Letí nám to. Já už tady mám Martinu. Martina Jihlava napsala o kapelu Koda. Krásně nám to vychází a řadíme to za sebou. Pojďme na to, Koda, Martinu Ksa, spol Honza Haško a další Oltáři Kříž.

skvělá parta z Karlových Varů, kapela Koda, Oltář i kříž. Vy nám píšete už další písničkové přání z Celouče. Veronika a pan Josef.

0: přátelé, poznáváte panoptiko. Ano, přesně tak, my se blížíme tak, jak je 7:45. Hello, už mi to je další velmi příjemná a pohodová muzika.
1: Radio Hey. No, chlapče, to už tady bylo.
2: Už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

Velmi příjemná pohodová muzika Aerosmith. No a my se podíváme do Chrudimě, kde už na nás čeká také Láďa, který by rád slyšel od rádia Hej pardubického týmu Ozzyho Osborna.

Tak věřím, že jsme do Chrudimi udělali radost ve večerním čase, tedy těsně před 20.00. My samozřejmě v písničkách na přání budeme pokračovat i nadále. Za okamžik, kysáci. A nesmíme také zapomenout pozdravit naše skalní fandy, kteří poslouchají a jsme za to moc rádi. Samozřejmě, že přišli i ti, kteří znají raní eter, raní směnu.

0: Mario Hey.
1: Bylo 20 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
0: Radio Hey. Radio Hey.
4: A přesně na začátek vlastně další a té druhé hodiny finálovky nám napsal Standa z Letče nad Sázavou. Milane, prosím, kapelu Traktor.

Tohle je úžasná samozřejmě muzika, kterou znáte z vysílání Rádia Hej. Bezvadná parta Traktor, Letokruhy. Krátce po 20.00. No a my frčíme dál. Já už se dívám a tentokrát je to také Havířov. Pozor, Robert napsal All Never Milano, jestli je to možné. Je tam.

dobře odehraná muzika, další velmi příjemná hudba, muzika, ano, přesně tak, All Never, virtuální svět, 8:45, a to je bez veškeré virtuality, to je reálný čas. Roxor, Přelouč, Laťka a Jirka, hrajeme pro ně.

Ano, je to tak a tohleto je skladba oblíbená, velmi oblíbená v písničkách na přání. Každý pátek večer slyšíte velmi rádi Zlodějku duší, Roxor, Ondra, Marek a spol. Alžběta, zastavte motory.

pivu. Je tu další písničkové přání, tentokrát dokonce pro nás, a napsal Pavel Sůza. Milane, prosím o zahrání všem posluchačům, kteří poslouchají dnešní večerní písničky na přání kapelu Roxette a i pro vás. No tak já to dávám, Joe Wright.

Zas tam letí, utíká to, kamarej. Půl deváté. My se teď už díváme a sledujeme skutek na Chrudimsku, kde je a poslouchá nás Kamil, který by rád slyšel kapelu Citron, zahradní slavnost.

Známý song Citron, zahradní slavnost, 5. minuta skoro po 20. hodině, tedy 8:30 a kousek k tomu. Vy nám píšete také ze Střezemiců Pardubic z jedné hospůdky. A píše kolega, který se mnou trávil také vysílací časy na rádiu Profil Pardubice, tak já pro něho, tak jak on byl zvyklý posílat někomu jinému, tedy vám, milé veřejnosti, z frekvence Pardubického rádia Profil, tak teď už pro něho kabát!

Tak tohle skladbou zdravíme do Sezemic, do hospody konkrétně, kde nás posloucháte. Připíjeme na vaše zdraví, je to úplně jasné. Kamáti Bára, jdeme dál, Láďa Křížek.

No a dá se tvrdit, že poslední písničkové přání posíláme do hotelu Lape Pardubice. Je to úplně úžasný, že nás tam posloucháte a už to registruju další čas a další vlastně písničkové přání, nebo ten díl další, který máme tady. Tak vás tam zdravíme, přijeme hezký večer. A Libor ještě napsal Mildo, tu naši hymnu.

zdravím tady kluky, kamarády do hotelu Labe, kteří mě píšou, vol dobře na panáka, hele, to nejde. Už je noc, už je večer a já musím jít spát taky. Ale zdravím vás tam. No a vám ostatním můžu jenom říct a potvrdit, že skutečně věřte tomu, že 80. a 90. byla ta nejlepší léta, která se už nikdy nevrátí. A že bude líp, nebude. Už to tady prostě nebude. Už to bylo. Jenom abyste věděli, až půjdete k urně, myslím k ty hlasovací, jo? Tak abyste věděli, jestli házet, neházet, nebo co házet. Frankie Goes to Hollywood.

Je to úžasné, že i taxikáři nás poslouchají v Pardubicích, tak to je bezvadný, kluci, no, tak to je přesně pro vás. No a když tady byla řeč o těch 80. letech, tak každopádně Depeche Mode k tomu patří, tak si ještě dáme, protože pár minutek zbývá.

Dámy a pánové, nám nezbývá nic jiného, než vám popřát krásný, pohodový, příjemný, ničím nerušený večer, dnešní páteční. My se s vámi budeme těšit zase v pondělí naslyšenou. Užívejte víkend, mějte se krásně, ahoj!

0: bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you.

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
3: Radio Hey. Zůstaň s námi na Hey.

Rádio Hej. Rádio Hej. Hej. Zůstaň s námi na Hej. Na Hej.

0: stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej.

0: Pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every
1: day. Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

Slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu.

Vítejte při poslechu dílu hudebních výročí na rádiu Hej. Od mikrofonu a mixážního pultu vás zdraví Tomáš a my se dneska konkrétně zaměříme na 40. týden, co se odehrálo v minulosti, takže já vám přeji pěkný poslech.

1. října roku 1966 se poprvé na pódiu objevil Jimi Hendrix, a to v Británii. Takže my už si dáme kapelu Uriah Heep.

2. října roku 1950 se narodil Mike Rutherford, kytarista kapely Genesis. Roku 1951 se narodil Sting, zpěvák, také textař a také člen kapely The Police, který se později vydal na solovou dráhu. A roku 1995 Oasis vydávají své druhé studiové album. Takže my si teď pustíme kapelu Genesis a je tady song Invisible Touch. Dokonce živě.

3. října roku 1981 Electric Light Orchestra dosahují v USA s písničkou Hold On Tight na 10. příčku žebříčku, takže my si teď pustíme song Hold On Tight.

4. října roku 1975 se kapela Pink Floyd v Británii i v Americe dostala na vrchol žebříčku nejprodávanějších alb s titulem Wish You Were Here.

Stále posloucháte pořád Hudební výročí a my se jdeme vrhnout na 5. října, kdy se roku 1947 narodil Brian Johnson, zpěvák kapely AC/DC, takže my si teď dáme takový menší double.

6. října roku 1966 se narodil Tommy Stinson, baskytarista, který spolupracoval s kapelou Guns N' Roses, a roku 2005 museli Rolling Stones přerušit koncert kvůli nahlášení bomby na stadionu, ale samozřejmě po 45 minutách hledání se žádná bomba nenašla, takže koncert mohl pokračovat. My už si teď pustíme kapelu Guns N' Roses.

Dorazili jsme do cíle, takže já už se teď s vámi rozloučím. Já vám přeji hezký zbytek dne, užijte si ho a my se zase uslyšíme za týden na stejném místě, tudíž na Rádiu Hej s pořadem Hudební výročí. Takže ahoj!

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si...